0: Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě Správa komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000ovém městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze Správy železnic koncem roku 2028.
1: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
0: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou s Smíchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejisté Plzně znovu potvrdili dobrou formu. Zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, když s Skellefteå přehráli 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale první příčku v tabulce soutěže udrželi. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. Ten v prodloužení zdolal obhájce trofeje Frölundu 3-2 a posílil svou naději na postup. Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impuls.

0: České zprávy komunikací to sdělila agentuře ČTK. Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě zpráva komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000 městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze správy železnic koncem roku 2028.
1: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
0: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou s Míchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria dve tretiny hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Hokejisté Plzně znovu potvrdili dobrou formu. Zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, když s Kelefteu přehráli 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale první příčku v tabulce soutěže udrželi. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. Ten v prodloužení zdolal obhájce trofeje Frélundu 3-2 a posílil svou naději na postup. Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica už je s vámi, přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno. 7. říjen bude opět ve znamení muziky let 60. až 80. Pojďme na to, Stevie Wonder, písnička I Just Call to Say I Love You.

Puls, zlaté hity, sladký život. Máme po šesté do půl sedmé, trocha Itálie v našem éteru. Umberto Tozzi, písnička Stella Stai. Do jakého středečního rána jste se probudili? Jaký teď máte 7. říjen v rámci počasí? To vše mi můžete napsat. Zprávy ohledně

0: dobré ráno, Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, nevím jak vám, ale přiznám se, že mi tento týden utíká extrémně. Máme už středu, 7. říjen, při pohodové chvilky s naším rádiem, po půl sedmé další muzika, ale 60. až 80. Survivor, John Lennon, ze všude dřív ale Cliff Richard, písnička Summer Holiday. Teď už novinky z domova, ze světa i ze sportu a taky počasí předávám slovo do naší redakce.
1: Radio Gold Impulse. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Husinec jako první česká přehrada téměř vyschl, začne vypouštět pouze přítok. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Nedaleko ruského černomořského letoviska Soči hoří ropný tanker. Demonstrací studentů ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo 450 tisíc lidí. A naši fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny Ligy národů. A dnes nás čeká oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až zataženo ojediněle s mlhami a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté

Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové vstávání do středečního dne, 7. říjen do 7. další muzikál 60. až 80. Nancy Sinatra, písnička Sugar Town, v češtině Helena Blehárová, píseň Šššš, no a my vám právě originály, jako je Sugar Town, pouštíme každý večer v rámci naší cover show. Dnešek nebude výjimkou, startujeme opět po 18. hodině. Teď už tady na Goldu, Nancy Sinatra, dobré ráno.

0: Gold Impulse. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Cestování vlakem do Prahy je ve středočeském kraji zmar. Dopravu v regionu ochromil v minulých dnech výpadek 17 pravidelných vlakových souprav. Na některých příměstských linkách se tak objevily vlaky s menším počtem vagónů a ty byly přeplněné. Za prací do hlavního města totiž dojíždí asi 150 tisíc lidí. V pondělí ráno na středočeských tratích chybělo 12 pravidelných jednotek City Elephant a 5 souprav Regio partnerů. Během úterý už na tratě nasadili 8 opravených vlaků City Elephant a 4 soupravy Regio Panther. I to ale bylo málo. Dostat se momentálně do Prahy není jednoduché ani po silnici. Oprava vozovky u Jesenice, údržba kanalizace u Vesce nebo výměna mostů u Barandova jsou překážkami plynulého provozu na Pražském okruhu. Častá omezení rychlosti způsobují, že cesta z jednoho konce okraje na druhý v ranní špičce může zabrat i trojnásobek času. Vakcín proti chřipce pro české seniory je dostatek, tvrdí to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro ostatní zájemce přijdou o něco později. Rizikové skupiny by podle Vojtěcha neměly otálet.
2: Pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře a počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další.
1: V nemocnicích v minulé chřipkové sezóně od září do dubna skončilo v souvislosti s respiračními infekcemi zhruba 35 tisíc lidí a přes 3500 pacientů zemřelo. Více než 90% z nich bylo starších 65 let. Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova pod lavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku a učitelku.
3: Školy začali polícii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria 2/3 hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Fotbalová reprezentace pod trenérem Deniou stále čeká na bodový zisk. Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál také čtvrté utkání skupiny Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli zápas už v úvodním dějství, když se dal vlastní gol Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po pouze anglický rekordman zvýšil už na 3-0. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. No a dnes bude oblačno až polojasnou, místy přechodně až zataženo. Teď pozor zejména v Čechách na mlhy a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7. Adam Kořica přeje hezké ráno.

0: Dobré ráno, středa 7. říjen, blíží se 7:30. Kolega Vítek Zábranský pro nás chystá zprávy, uslyšíme za pár minut. Do té doby ranní téma a taky muzika let 60. až 80. My dnes vyrážíme na nákupy, určitě to dobře znáte, vždycky doma v tom páru je jeden, kdo je v obchoďáku jako doma a druhý zase nakupuje až ve chvíli, kdy už opravdu musí. A mě zajímá, kdo je u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend nebo jsou spíš za trest, slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: Já nakupuju hlavně přes internet, obchody mě úplně nebaví, ale v sobotu jsem byla na jednom nejmenovaném beauty festivalu, kde jsem dostala obrovskou tašku všech možných přípravků na skincare a zadarmo. Takže se v tom rochním už od soboty a tohle jsou pro mě úplně ty nejlepší nákupy.
2: Já jsem voják, u mě to je daleko snažší, já vlítnu do obchodu jak tornádo, vezmu rychle co potřebuju a hned mažu zase zpět.
0: Já se přiznám, že jako nakupování to je moje hobby, jo. Mám to strašně rád, ostatně nikdy se ani nemusím nic koupit, ale stačí mi, když do toho obchodu jako vejdu, podívám se na ty nové věci, ale musí být na to nálada. Tak co vy, jak to máte s nakupováním, kde u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy. 604-111-211, to je číslo k nám a já už teď pouštím další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Tady je rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, středa, 7. říjen, přeji pohodové a ničím nerušené ráno. Na řadě je rychlý přehled zpráv v podání kolegy Vítka Zábranského a po půl osmé další muzika, ale 60. až 80. jako první nabídnu písničku Daydream.
1: Rádio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Průměrná sazba hypoték v říjnu rostla 7. měsíc v řadě, dosáhla 5,79%. Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně před nepříznivými účinky hluku. Američanka Krista Pajková po nezdařené popravě v nemocnici procitla, je při vědomí a komunikuje. A česká fotbalová reprezentace prohrála i 4. zápas v elitní lize národů v Anglii, padla 0-3. No a dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy přechodně až zataženo ojediněle s mlhami a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Středa, 7. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. V každé domácnosti bývá někdo, kdo miluje nakupování, někdo, kdo každou korunu třikrát obrátí a někdo, kdo jde do obchodu pro jednu věc a vrátí se s plnou taškou. Do jaké kategorie patříte vy, zjišťujeme dnes v ranním tématu. Zajímá mě, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů, co pěkného jste si koupili naposledy, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří. Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: Naposledy jsem si udělala radost tím, že jsem si koupila plavky, což bylo před sezónou, to už je dávno.
2: Potřebovala jsem zimní boty s kožíškem nějaký fajn, takže jsem šla do jedné nejmenované prodejny, hledala jsem boty, našla jsem úplně vysnělé boty. Já mám ráda kecky, protože celý den řídím, učím v autoškole. V té prodejně měly přesně podle mého gusta boty, akorát jsem se nemohla rozhodnout, jestli světlejší nebo tmavší. No tak jak to dopadlo? Odnesla jsem si oboje, protože na druhý pár byla ještě sleva.
0: No to je podle mě ta úplně nejlepší možná varianta. Jo? Když člověk váhá tyhle nebo tyhle, tak vezme oboje, pokud samozřejmě na to má prostředky. Tak co vy, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů, kdo naopak nákupy moc nemusí, stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už další hity let 60. až 80. Přeji hezké ráno z našeho rádia.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Pěkné ráno. Počasí prohlubuje krizi sucha. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla a zavádí opatření. Začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Povodí Vltavy zase sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje. České peněženky utržily tvrdou ránu, hypotéky zdražily za pouhý půl rok o procentní bod. Průměrná úroková sazba na počátku října dosáhla 5,79%. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Pro příklad domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Jde i o důsledek války na Blízkém východě, která zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě, jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Letošní zájem o české památky byl stejný jako loni. Hrady, zámky, kláštery a další nemovitosti pod správou Národního památkového ústavu za první tři čtvrtletí navštívilo kolem 3 milionů a 800 tisíc lidí. Ředitelka ústavu Naděžda Goričková je spokojená, stěžuje si ale na nedostatek personálu památek.
3: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen.
2: Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Fotbalová reprezentace zapsala další porážku. Na slavném stadionu ve Wembley nestačila v lize národů na favorizovanou Anglii 0-3. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým koučem Santim Deniou. Anglie potvrdila roli jednoznačného favorita. Perfektní představení odehrál fenomenální kapitán domácí Harry Kane, který střelil hned dvě branky. Šlo už o jeho 90. a 91. reprezentační gól. Zápas ale načala fotbalová kuriozita. Centr Angličanů si ve 27. minutě do vlastní branky uklidil náš obránce Vladimír Coufal, zblízka prostřelil brankáře Lukáše Hornička. Fotbalová reprezentace tak končí tento dlouhý čtyřzápasový sraz bez bodu. Letní skupina Ligy národů bude pokračovat v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. No a dnes bude oblačeno až polojasno, místy přechodně až zataženo a teď ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké středeční ráno, 7. říjen. A teď na Goldu další hity let 60. až 80. Nachystal jsem si pro vás opravdovou vypalovačku. Born in the USA zpívá Bruce Springsteen.

0: Dobré ráno, středa 7. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že někdo je v obchoďáku jako doma, jiný zase nakupuje až ve chvíli, kdy už opravdu musí. A my zjišťujeme, jak to máte doma vy, kdo je u vás doma největším milovníkem nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy. Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend, nebo je to spíš za trest, kdo u vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří, nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet. A co bodíky sbíráte?
1: Já jsem asi chlap, protože do krámu jenom pro to, co potřebuju, nic nikde okolo a oblečení a takovýhle. Mě to nebaví chodit po obchodech, mám kamarádku a ta vymetá jeden obchod za druhým a mě to fakt nejde.
2: My máme s manželkou teď 13. 7. lety výročí svatby, tak se manželce koupil v našem výročí kuchyňský robot. Je celá šťastná a ráda.
0: No a pak, že my muži neumíme překvapit. Pozdravujeme, přejeme šťastné výročí a spoustu společných šťastných let. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. O 8:30 nabídne kolega Vítek Zábranský zprávy a i nadále nás zajímá, co vy a nákupy. 604 111 211, to je číslo k nám.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, středa 7. říjen, po půl deváté, další hity let 60. až 80. Moje oblíbená písnička She's a Lady, zaspívá Tom Jones, také uslyšíme George Jonese, slyšeli dřív ale Shangri-Las, písnička Leader of the Pack, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Housinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla, proto začne vypouštět pouze přítok. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů, což je dvojnásobek průměru Evropské unie. Legendární fotbalový útočník Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací stylově, když proti Beninu dal gól a na dva přihrál. A útočník Tomáš Hertl v duelu proti Seattlu pomohl Vegas 4 body k výhře.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 7. říjen do 9. do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Mě zajímá, kdo je u vás doma největší milovník nákupů a co pěkného jste si koupili naposledy, protože v každé domácnosti bývá někdo, kdo miluje nakupování, někdo, kdo každou korunu třikrát obrátí a někdo, kdo jde do obchodu pro jednu věc a vrátí se s plnou taškou. Tak do které skupiny patříte vy? Nakupujete raději v kamenném obchodě nebo přes internet, kdo vás doma utrácí nejvíc a kdo naopak nejvíc šetří? Rodinné nákupy s dětmi, je to super zábava na víkend nebo jsou spíš za trest? Slyšíte na slevy, kupóny a věrnostní akce, sbíráte body, razítka nebo aplikace obchodů?
1: Udělala jsem si nedávno radost tím, že jsem si koupila pěknou bílou halenku se stojáčkem, protože začíná být chladněji počasí.
2: Co se týká nakupování, asi jsem nějaká anomálie, protože z každého nakupování jsem vždycky úplně vyřízená. Nejradši vlítnu do obchodu, pozbírám jenom ty nejnutnější věci, co jsem chtěla. Samozřejmě vždycky přihodím i něco, co jsem úplně nechtěla, ale snažím se okamžitě vysublimovat. Tak se mějte a přeju krásný den.
0: Hezký den vám, děkujeme za zavolání a teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy dál zápasí se salmonelózou. Počet nemocných za 2 týdny po vypuknutí epidemie vzrostl na necelých 500. Někteří nakažení museli do nemocnice opakovaně. Příčinou byla nedostatečně tepelně upravená vejce z újezdské školní jídelny. Kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy by měla začít fungovat na konci tohoto týdne. Prostory prošly důkladnou dezinfekcí, ředitel školy také vybral nového vedoucího jídelny. Salmonelóza se v souvislosti s Újezdem nad Lesy potvrdila zhruba o 250 lidí. V několika případech je museli hospitalizovat opakovaně. Bakterie salmonelózy se totiž jen tak nevzdává, jak České televizi vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí z Pražské Bulovky Hana Roháčová.
2: Ona z toho organismu nemizí hned, z toho střeva. Ona mizí postupně, třeba během několika dní, ale také třeba týdnu, a může třeba znovu tam ten zánět způsobit.
1: Škola v Újezdě nad Lesy také přijala novou sociální pedagožku. Pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školy po prodělané nákaze. Zájem o očkování proti chřipce je malý, a to i mezi zdravotníky. Aktuálně je v Česku k dispozici zhruba 540 000 dávek vakcín. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 000. To je podle ministerstva zdravotnictví víc než loni. Vakcíny ale letos praktičtí lékaři dostávají později, než jsou zvyklí. Důvodem byla úprava složení podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se v tuto chvíli očkují seniori nad 65 let. Těm hradí očkování pojišťovny. A fotbalová reprezentace po čtvrté v řadě prohrála. Dvoutýdenní sraz včera zakončila jednoznačnou porážkou 0-3 v anglickém Wembley. Na místě byl náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Zápas ve Wembley měl jasného favorita, i tak ale dorazila tisícovka českých fanoušků, hlavně užít si atmosféru. A jak po zápase hodnotil brankář Lukáš Horníček, dokonce se na ní podílela.
4: Byl perfektní, fakt nám pomáhali a seděl jsme jich tu energii, takže jim za to hrozně moc děkujeme, přijeli po jedném počtu a to, že jsme tady mohli mít velký privilegium.
3: Po stránce sportovní je pohled na tabulku kritický. Čtyřzápasový reprezentační sraz ale mnozí fanoušci i novináři vnímají jako start pozitivní změny, kterou z kabiny cítí i Lukáš Sadílek.
5: To náročné, ale myslím si, že tady něco tvoříme a ta atmosféra v tom týmu byla navzdor těm výsledkům byla pozitivní.
3: Další zápas čeká reprezentanty 12. listopadu, kdy do Prahy dorazí Španělsko. Z Londýna Tomáš Zemánek.
1: Tomáš Zemánek, díky za to a jdeme na počasí. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, společně startujeme středeční dopoledne tady na rádiu Gold Impuls, 7. říjen, doufám, že se máte fajn, jsem Adam Kuřica, přeji dobrý den a teď už Pretenders, písnička Don't Get Me Wrong.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké středeční dopoledne, 7. říjen, blíží se 10. hodina. Do zpráv celou další muzika, ale 60. až 80. Clash, Karel Gott a jeho ptačí nářečí, ze všeho nejdřív Olivia Newton-John, písnička Banks of Ohio. A tuto skladbu můžeme věnovat všem Justýnám, které dnes slaví svátek. Přeji vše nejlepší a teď už tady na Goldu Olivia Newton-John.
1: Radio Gold Impuls.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Kritická situace je hlavně na Husinecké přehradě na Prachaticu, která je téměř bez vody. Hladina tam klesla o zhruba 7 metrů. Krajem vyhlášen stav znamená situaci, kdy se na některé legislativní procesy vztahují výjimky. Jde třeba o jednodušší manipulaci s odtokem z nádrží. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok. Zároveň přestane vodou pomáhat řece Blanici. Už v pátek si volíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme se jich tak ptali na jejich motivaci ke vstupu do komunální politiky.
3: Mojí motivací je vlastně změnit Prahu 8 k lepšímu. Jsem totiž architekt, upravil jsem si svůj vlastní byt a zajímá mě i okolí. A chtěl bych toto vlastně přenést na tu radnici.
4: Do komunální politiky mě přivádí především nějaká občanská zodpovědnost a taky to, že se nechci jenom stěžovat na stav světa, ale chci taky nějak přispívat k tomu, aby se to, co se mi nelíbí, měnilo.
5: Jsem školní psycholog, starám se dlouhá léta o děti a dospívající, tak mi to není úplně jedno. A jelikož jsem dlouhá léta pracoval v sociálních službách, tak mě zajímá demografická změna.
6: Nám chtěli zastavit Vedouly, což je Stolová hora. My jsme s tím nesouhlasili, takže jsem se začala víc zajímat o komunální politiku.
7: Já se o politiku zajímám od malička. I moje rodina v tom má už historii svou. Trápí mě hlavně doprava.
2: Já ještě dodám, že volební místnosti se otevřou v pátek tradičně ve 14 hodin. Američanka je po nezdařené popravě opět při vědomí, podle jejich právníků komunikuje s okolím. Krista Pajková skončila minulý týden po nevydařené exekuci smrtící injekcí ve státě Tennessee v nemocnici. Odsouzená k trestu smrti byla před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Přes vážná zranění na pažích je stále spoutaná k posteli. Její prognóza zůstává nejasná. Lionel Messi se rozloučil s fotbalovou reprezentací stylově. Legendární argentinský útočník se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Po opožděném výkopu to byl po 7 minutách právě Messi, kdo jako první vyslal střelu na branku. Rozhodčí pak v 10. minutě zastavil čas, aby hlavní hvězda večera mohla od fanoušků sklidit dlouhý potlesk. Lionel Messi na první dvě branky přihrál a skóre zápasu pečetil z penalty. 39-letý hráč završil reprezentační kariéru gólem číslo 126 ve 208. duelu. V modrobílém dresu nastupoval 21 let. V roce 2022 dovedl Argentinu k titulu mistra světa. V roce 2014 a letos s ní skončil druhý. No a dnes nás čeká oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
8: 3 minuty po 10. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne 7. říjen. A teď už Brian Adams, písnička Summer of 69.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké středeční dopoledne, 7. říjen, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou ještě určitě skupina Beatles, písnička Hey Jude. Tuhletu skladbu má ve svém repertoáru v české verzi i Marta Kubišová, a to tedy pod stejným názvem. Nás za malou chvíli čeká originál. Skoro 12 000 korun a ani ťuk o tom, kdo vlastně přijede. Představte si, že vstupenky na legendární festival Glastonbury poprvé překonaly hranici 400 liber a fanoušci je vykoupili za neuvěřitelných 42 minut, aniž by znali jediné jméno v programu. To je takové jako hudební rande na slepo. Si říkám, ještě určitě budeme muset počkat, kdo nakonec tedy i příští rok zahraje na největším hudebním festivalu ve Spojeném království. Už teď ale víme, kdo zahraje příští víkend v pražské O2 aréně na českém Mejdanu s Impulzem. Těšit se můžete na skupinu Miraj, Činasky, Olympic, MIG 21, Lucku Vondráčkovou a hostem bude Richard Krajčo. Takže pokud patříte mezi příznivce české muziky, tak určitě byste neměli chybět příští sobotu 17. října v O2 aréně, kde kolegové z Rádia Impuls z naší mateřské stanice pořádají právě český Mejdan s Impulzem. Vstupenky jsou ještě stále v sítích Ticket portála Ticketmaster, těšíme se tam na každého z vás. A teď už pokračujeme v muzice let 60. až 80. Skupina Beatles tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impuls. Hey.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. V kauze IKEM padají tresty. Bývalý náměstek ředitele společnosti Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Malý dostal peněžitý trest ve výši 50 000 korun, Raška musí zaplatit 80 000. Majitel Prazdroje čelil v Japonsku razii. Tu komise pro spravedlivý obchod provedla u 4 největších japonských pivovarnických skupin kvůli podezření z tajné dohody při prodeji piva a dalších produktů velkoobchodníkům. Jedna z nich vlastní mimo jiné také českou skupinu Plzeňský Prazdroj. Česká společnost potvrdila, že lidé z antimonopolního úřadu u ní byli. O zákonnosti postupu má ale pochybnosti a chce se bránit. Vakcín proti chřipce pro české seniory je dostatek, tvrdí to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro ostatní zájemce přijdou o něco později. Rizikové skupiny by podle Vojtěcha neměly otálet.
2: Pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře a počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další.
1: V nemocnicích v minulé chřipkové sezóně od září do dubna skončilo v souvislosti s respiračními infekcemi zhruba 35 000 lidí a přes 3 500 pacientů zemřelo. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Soud konstatoval, že hlukové nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Fotbalová reprezentace pod trenérem Denyou stále čeká na bodový zisk. Anglii národní tým podlehl 0-3 a prohrál tak i čtvrté utkání skupiny Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli zápas už v úvodním dějství, když si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po pauze anglický rekordman zvýšil už na 3-0. Elitní skupinu uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a Chorvatskem. No a dnes bude oblačno až polojasno, lokálně až zataženo, během dne bude od jeho západu oblačnosti ubývat až na skoro jasno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. hodině. Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne 7. říjen. A teď už muzika z filmu Rocky 3, písnička Eye of the Tiger, hraje nám skupina Survivor.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Blíží se nám 12. hodina. Do zpráv celou, do pravého středečního poledne. Další muzika let 60. až 80. Skupina Bee Gees, písnička Stayin' Alive. Tuhletu skladbu má v svém repertoáru i Marie Rotrová pod názvem Hodina H. Nás ale čeká originál a touto muzikou se s vámi rozloučím já, Adam Kořica. Za sebe přeji hezkou a ničím nerušenou středu. Dále už bude pokračovat kolega Zdeněk Sekanina. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Rádio Gold.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Pěkný den. Za vydírání lékařů padají pokuty. V případu kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes soud uložil bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalovaný i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Kvůli sporům ve vedení IKEMu měli podle soudu Stiborek s Malým vyhrožovat kardiochirurgům, že zveřejní sfalšované kompromitující materiály, které Raška vyrobil. Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. Policie na Trutnovsku vyšetřuje od noci násilnou smrt 30-letého muže. K té mělo dojít ve dvoře Králové nad Labem. Policie na síti X uvedla, že jednoho člověka zadržela. Ujistila zároveň, že další nebezpečí nehrozí. Víc informací k případu zatím poskytovat nebude. Letošní zájem o české památky byl stejný jako loňský. Hrady a zámky, kláštery a další nemovitosti pod správou Národního památkového ústavu za první tři čtvrtletí navštívilo kolem 3 milionů 800 tisíc lidí. Ředitelka ústavu Naděžda Goričková je spokojená, stěžuje si ale na nedostatek personálu památek.
3: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen.
2: Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů korun. Příští rok památkový ústav vstupné nezdraží. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z potopené obchodní lodi. Včera šla ke dnu po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Záchranáři nikoho z posádky nenašli. Informují o tom bulharská média s odvoláním na záchranou službu. Bulharské úřady dosud bezprecedentní útok na civilní plavidla ve své výlučné ekonomické zóně nikomu nepřipsali. Ukrajinský prezident Zelenský nicméně včera uvedl, že vyšetřování vedené společně s bulharským námořnictvem ukázalo, že za útokem stálo Rusko. Dnes se o oblohu bude přetahovat sluníčko s mraky, lokálně se může až zatáhnout. Během dne má postupně oblačnosti ubývat. Naměříme do 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Času polednímu, ale i popolednímu patří vždycky dobrá muzika, kterou s Goldem umíme. Vybírá ji pro vás dnes Zdeněk Sekanina, který vám zároveň přeje krásnou středu. A teď je to Mariah Heath, One Night in Bangkok, Jane Birkin, potom Bonnie M, Peter Gabriel, Smokey. Je to hodně skvělá muzika, jen pro vás, tak si pojďme společně užít.

0: Středě 7. října, kdy ladíte Gold, tak možná je to tím dnem, kdy se dozvíte, že svátek slaví Justýny, což je jméno latinského původu a v překladu znamená spravedlivá nebo morální. Já vám přeju, abyste měli nad sebou v pozici šéfky právě Justýnu, aby byla spravedlivá a morální. No a když by tohle mé přání nevyšlo, tak si přeju, abyste si užili skvělou muziku třeba s Barbarou Streisand, Woman in Love, nebo Jasonem Donovanem, Everyday, nebo za českou muziku s kapelou Krystalky, Tenhle kluk. Prostě užívejte si den s Goldem.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Pěkný den. Z loňské vraždy a pokusu o vraždu obvinili na Olomoucku 18-letou dívku a jejího přítele. Podle žalobce dívka svou matku zastřelila a otce postřelila. Její 30-letý přítel se na činu podílel jako organizátor. Oba mají ale na krku obžalobu i z řady dalších trestných činů. Náměstek krajského státního zástupce agentuře ČTK řekl, že je obviněná dvojice ve vazbě. Hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Případem se bude zabývat Olomoucký krajský soud. Policie hledá 17-letou dívku z dětského domova v Budišově. Kateřina Necidová v pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích. Do školy v Tyršově ulici už nedorazila. Je ve špatném psychickém stavu a proto mají policisté obavu o její život a zdraví. Dívka má střední postavu a je vysoká 158 cm. Vlasy má černé s modrým přelivem a střižené do mikáda. Na sobě měla oblečenou černou mikinu, tmavé kalhoty a černý batoh. Jakékoliv informace o pohřešování dívce volejte na bezplatnou policejní linku 158. Karlovarský kraj bude dál platit obědy dětem ze sociálně slabých rodin. Do jídelen mateřských, základních a středních škol pošle podle našeho zpravodaje Dušana Valenty na 12,5 milionu korun. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Karlovarska. Obědy hejtmanství platí, protože chce dětem z chudých rodin zajistit alespoň jedno pravidelné a plnohodnotné jídlo za den. Zároveň jde i o motivaci, aby je rodiče posílali do školy nebo školky a nevynechávali ani odpolední program, třeba kroužky nebo sport. Kluby. Peníze na obědy Karlovarský kraj posílá přímo do jídelen. Zajišťuje tak, aby se sociální pomoc nezneužívala.
1: Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Dnes bude i dál oblačno až polojasno, místy se může zatáhnout. Postupně má mraků ubývat a naměříme maximálně okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. The Tide is High, kapela Blondie, potom Falco nebo Cloud, to je moje nabídka skvělé muziky pro vás.

0: hrajete violončelo, přátelé, kamarádi, milí golďáci. Já jsem totiž objevil, že dnes slaví narozeniny jeden slavný violončelista, světoznámý americko-čínský virtuos Yo-Yo Ma. Je mu 71 let, jeho hra na violončelo prý bere dech posluchačům ve vyprodaných síních po celé planetě, tak jestli jste stále ještě nebyli na jeho koncertě, tak my vám ho pravda tady na Goldu nezahrajeme, ale přát mu určitě můžeme. No a když už mluvíme o tom, co hrát budeme, tak Josu Malá, trošička Francie, potom Elton John, Sad Song, Say So Much, no a za českou muziku to bude opět návrat k té Francii, Bonsoir Mademoiselle Paris, tedy pochopitelně Olympici. Užívejte si den s Goldem.
1: Radio Gold Impuls.
2: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai

0: Sat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně 10. český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Pěkný den. Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska došlo k útoku nožem. Jeden ze žáků při svém běsnění zranil nejméně 9 lidí, z toho 2 těžce. Informují o tom místní média. 19-letý útočník následně ze školy utekl. Policie ho dopadla na městské pláži. Média původně informovala o 7 zraněných, pak ale zdravotníci uvedli, že jich je nejméně 9. Kromě žáků je mezi nimi i jedna učitelka. Proč mladík útočil, zatím není jasné. Už v pátek si volíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. My se jich tak ptali na jejich motivaci ke vstupu do komunální politiky.
3: Mojí motivací je vlastně změnit Prahu 8 k lepšímu. Jsem totiž architekt, upravil jsem si svůj vlastní byt a zajímá mě i okolí. A chtěl bych toto vlastně přinést na tu radnici.
4: Do komunální politiky mě přivádí především nějaká občanská zodpovědnost a taky to, že se nechci jenom stěžovat na stav světa, ale chci taky nějak přispívat k tomu, aby se to, co se mi nelíbí, měnilo.
5: Jsem školní psycholog, starám se dlouhá léta o děti a dospívající, tak mi to není úplně jedno. A jako jsem dlouhá léta pracoval v sociálních službách, tak mě zajímá demografická změna.
6: Nám chtěli zastavit Vedouli, což je Stolová hora. My jsme s tím nesouhlasili, takže jsem se začala víc zajímat o komunální politiku.
7: Já se o politiku zajímám od malička. I moje rodina v tom má už historii svou. Trápí mě hlavně doprava.
2: Volební místnosti se otevřou v pátek tradičně ve 2 hodiny odpoledne. Lidé z plzeňského severního předměstí protestují proti stavbě tramvajové trati. Místo dříve plánovaného obratiště má totiž vzniknout klasická točna. Ta zabere víc místa a přiblíží se bytovým domům. Dění kolem petice sleduje naše zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
8: Hezký den. Stavba nové tramvajové trati na sídliště Vinice by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2029. Stovky obyvatel Vinic a Silvánu už ale podepsali petici proti tomu, že místo takzvaného úvraťového obratiště, odkud by oboustranné tramvaje pokračovaly zpátky do centra k 7:35, město připravuje klasickou točnu u domů. Lidé se bojí hluku a otřesů. Město řešení s občany neprojednalo. Tvrdí ale, že provoz bude odhlučněný.
2: Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Laborantka zmíněného ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor. Ruské úřady výskyt moru ale popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně má na celém území zapršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 na jižní Moravě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
9: Snad vás zprávy na Goldu příliš neznepokojily, jestli ano, tak to opět můžete vydýchat u skvělé muziky, kterou pro vás na Goldu vždycky máme a dnes je vybírá Zdeněk Sekanina. Teď jsem sáhl po Philu Collinsovi You Can't Hurt Love a Santa California, za malou chvilku tedy Tornero nebo kapela Sweet Johnny Logan. Té muziky je spousta, tak pojďme se nenechat rušit a užívejme si to tady na Goldu.

0: dnešní den, tedy pro středu 7. října, jsem objevil jeden mezinárodní, možná světový den, a je to světový den bavlny. Připomíná nám význam poctivých přírodních materiálů. Starší generace určitě na bavlnu nedá dopustit, na takovéto poctivé bavlněné povlečení, ručníky nebo kapesníky, které prostě vydržely celé roky. No, co se dá dělat, ne všechno nám vydrží celé roky, ale o skvělé muzice, kterou nabízíme tady na Goldu, se to říct určitě dá. No, posuďte sami, Bob Dylan, potom třeba Secret Service a za českou muziku Marta Kubišová, Ringo Ding, pak i ABBA nebo Lionel Richie. Zkrátka dobře, na Goldu skvělá muzika vždy a jen pro vás i při středě 7. října.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Pěkný den. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené, řekl nám to Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová skritizovala stát, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána ale nemá jít o politickou, ale především odbornou debatu. Řekl nám, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něho je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Letecký dopravce Wizz Air spustí přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Ta bude od 25. října létat pravidelně třikrát týdně, a to ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Let potrvá zhruba hodinu. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Popradem provozované českými aeroliniemi skončilo v roce 2012. Na Slovensko létá z letiště Václava Havla také společnost Ryanair, a to denně do Košic a zpátky. Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Mimo elitní 50 se propadli teprve po druhé v samostatné historii. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku na svém webu. Pořadí i nadále vévodí mistři světa ze Španělska. Zítra čekáme sluníčko i mraky, postupně na celém území zaprší, na východě a jihovýchodě se můžou přidat i bouřky. Na jižní Moravě můžou teploty stoupat k 25, na západě a severu naopak klesnout jen k 16. Většinou čekáme okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Doufám, že vám vaše středeční pracovní doba hezky utíká. Teď máme 3 minuty po 15. hodině, kdy vám opět krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Teď se podíváme do Eldorada, tak se jmenuje písnička, kterou jsem pro vás vybral. Pak to bude zase trocha té Itálie s Erosem Ramazzottim. No a pak Behind Blue Eyes za modrýma očima s kapelou Who. Johnny Nash také připraven, skvělá muzika pro vás, goldiáky. Naprostou samozřejmostí.

0: možná, že i mezi vámi goldiáky bude pamětník dnešního dne, ovšem roku 1959, kdy jsme viděli první fotku odvrácené strany měsíce. Poslala ji tehdy sovětská sonda Luna 3. Šlo o vlastně první snímek té odvrácené strany našeho měsíce a lidstvo tak poprvé spatřilo tvář našeho vesmírného souseda, kterou ze Země vlastně nikdo nemůže vidět. Jestli pamatujete tenhle okamžik, tak určitě to byl okamžik velký. Stejně jako když si poslechnete skvělou muziku tady z Goldu, třeba Georgie nebo Phila Collinse, Do You Remember? Pamatuješ si? Nebo třeba Václava Neckáře s Helenou Vondráčkovou, to bude zase takový útěk do pohádky, Znám jednu krásnou zahradu. Tak si to pojďme na Goldu užít.
1: Radio Gold Impuls.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Nafta může dál dělat radost šoférům. I zítra půjde s cenou dolů. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty klesne o 74 haléřů na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, stejně jako dnes bude možné prodávat litr benzínu maximálně za 46 korun a 7 haléřů. Dnes o tom v cenovém věstníku rozhodlo ministerstvo financí, které připomíná, že se maximální stanovené ceny nevztahují na prémiová paliva. Kladenčtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni. 36-letý Josef Arnold odešel v pondělí dopoledne z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Je vysoký až 180 cm, má střední postavu a krátké černé vlasy. V době odchodu měl na sobě černé triko a modré kraťasy, už se ale mohl převléknout do civilu. Policisté na webu uklidnili, že muž není nebezpečný. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Volby už buší na dveře. Ve Zlíně odevzdávají lidé hlasy nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Jan Čada si všímá některých pozoruhodností. Pěkné odpoledne, Honzo.
3: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště a na něm základní škola církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek.
2: Přístav v Vyřecké Soluni vydal velké množství válečné munice. Stovky granátů a další munice z druhé světové války se našly během průzkumu mořského dna v souvislosti s plánovaným rozšířením přístavu. Informuje o tom agentura DPA. Mezi nálezy je také zhruba 80 bomb, každá z nich váží přes 50 kilogramů. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně má na celém území zapršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 na jižní Moravě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 16 hodin a 3 minuty, tedy hned po zprávách vám z Goldu krásný den přeje Zdeněk Sekanina a přidají se Shakin' Stevens and Body Tyler, Rockin' Good Way, potom Francesco Napoli, no a k Víni přidají vynikající a skvělý hit Somebody to Love.

Legendární seriál Simpsonovi. Proč o něm hovořím? Ne, že by zrovna Simpsonovi k dnešnímu dni slavili nějaké výročí, i když i tam bychom v té záplavě žlutých postaviček něco objevili. No ale já, když se řekne Homer Simpson, tak si představím hlavně Vlastimila Bedrnu, což byl přesně ten člověk, nezapomenutelný daber, který začínal s dabováním právě Homera Simpsona. V tento den

0: bychom si připomněli jeho narozeniny. Narodil se v roce 1929, opustil nás v roce 2018. Možná si ho vybavíte, jestli jste chodili do divadla Rokoko, možná si ho i třeba vybavíte ze spoustu filmů, ale já ho mám prostě daného jako hlas Homera Simpsona ze stejnojmenného seriálu. Tak máváme tam nahoru a přidáváme třeba Jacksona, písničku Johnny Cashera, Gene Carter, potom se přidá Celebration, tedy oslava Cool and the Gang, Marta Kubišová, to budou Depeche, no a třeba ABBA se přidá hned v zápětí tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Za vydírání lékařů padly pokuty. V případu kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes soud uložil bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Spolu s nimi byl původně obžalovaný i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil. Kvůli sporům ve vedení IKEMu měli podle soudu Stiborek s Malým vyhrožovat kardiochirurgům, že zveřejní sfalšované kompromitující materiály, které Raška vyrobil. Někdejší šéf IT oddělení podle obžaloby také nafotil z Pirkova služebního telefonu SMS zprávu od Netuky, ve které se lékař vulgárně vyjádřil o tehdejším ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Malý pak zprávu ministrovi poslal z anonymního čísla, aby Pirka a Netuku v jeho očích očernil. V Bukově na Žďársku odpoledne vybuchla propanbutanová láhev. Kvůli následnému požáru hasiči vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Podle mluvčího záchranářů se jeden člověk vážně zranil, když utrpěl popáleniny. K události vyjelo celkem 8 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Zraněného dopravil do brněnské nemocnice vrtulník. Karlovarský kraj bude dál platit obědy dětem ze sociálně slabých rodin. Do jídelen mateřských, základních a středních škol pošle podle našeho zpravodaje Dušana Valentina 12,5 milionu korun. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Karlovarska. Obědy hejtmanství platí, protože chce dětem z chudých rodin zajistit alespoň jedno pravidelné a plnohodnotné jídlo za den. Zároveň jde i o motivaci, aby je rodiče posílali do školy nebo školky a nevynechávali ani odpolední program, třeba kroužky nebo sportovní kluby. Peníze na obědy Karlovarský kraj posílá přímo do jídelen. Zajišťuje tak, aby se sociální pomoc nezneužívala. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Dva koncerty skupiny Kabát dostaly odklad. Jde o zítřek a sobotu v Brně. Důvodem je onemocnění v kapele, konkrétně viróza. Nové termíny obou brněnských koncertů zatím Kabáti nestanovili. Kapela je ale co nejdřív oznámí na svém webu a sociálních sítích. Vstupenky zůstávají v platnosti. Mediálním partnerem Kabát turné 2026 je Radio Impuls. Zítra čekáme sluníčko i mraky, postupně na celém území zaprší, na východě a jihovýchodě se můžou přidat i bouřky. Na jižní Moravě můžou teploty stoupat k 25, na západě a severu naopak klesnout jen k 16. Většinou čekáme okolo 21 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Možná, že právě teď odcházíte z práce, všem říkáte bye, bye, bye. Naopak Sandra vám tady na Goldu za chvilku řekne hi, hi, hi, protože to je písnička, kterou jsem pro vás pro tento okamžik vybral. A jestli vám bude do uší hrát už na cestě z práce, o to lépe. Hezký podvečer vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina.

0: Možná, že právě v tento okamžik sundáváte ze svého pracovního věšáku svůj kabát a už se odebéřete domů. Proč o tom kabátu hovořím? Protože jsem našel jednu takovou vlastně kabátovou pranostiku, která hovoří o tom, že na svatou Justýnu oblékej si halenu, což je vlastně připomínka toho, že podzimní rána už bývají pěkně sychravá a to samé platí už i o podvečerek. No tak pojďme se zahřát opět skvělou muzikou. Za malou chvilku to třeba bude Stevie Wonder, za českou muziku Helena Vondráčková, pak Boniem, no ale teď už písnička Release Me.
1: Radio Gold Impulse.

0: napsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Český sport má na kontě nový úspěch. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy dnes na šampionátu v Baku proti maďarské sokyni vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na světovém šampionátu slaví 26-letá Zachová jako druhá česká judistka po Michále Wernerové. Ta byla v roce 1999 stejně jako ona třetí. Hlukové limity zůstávají v Česku beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákonodárci poukazovali na to, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují. Podle soudu je současné nařízení v souladu s ústavním pořádkem, tedy i se zákonem. Lidé z plzeňského severního předměstí protestují proti stavbě tramvajové trati. Místo dříve plánovaného obratiště má vzniknout klasická točna. Ta zabere víc místa a přiblíží se bytovým domům. U mnichovského letiště v Bavorsku probíhá rozsáhlé pátrání. Policie s vrtulníky a drony hledá možnou uprchlou kočkovitou šelmu. Informuje o tom agentura DPA. Odborníci po vyhodnocení videa uvedli, že by to mohla být puma. Úřady v oblasti vydali varování veřejnosti. Ruský útok v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 18 lidí, včetně 4 dětí. Úder na obytný dům v obci Priluky dalších 5 desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra, podle kterého pátrací a záchranné operace na místě pokračují. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Ve čtvrtek dorazí studená fronta. Bude oblačno až zataženo, zpočátku ještě i polojasno. Během odpoledne začne pršet na celém území. Naměříme od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Na Vraném tak bude možné snížit minimální odtok z Vltavské kaskády, a to do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povodí Vltavy kvůli suchu už včera snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část jihočeského kraje. Železnice v okolí metropole i dnes brnká na nervy Středočechů. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou opět snížené. V provozu chybí 8 souprav City Elephant. Během dne se počet zvýšil i kvůli další poruše jedné z jednotek. Vybrané vlaky proto dál výjíždějí v kratším řazení a mají menší kapacitu než obvykle. Omezení se týká hlavně linky S1 mezi Prahou, Českým Brodem a Poříčany a linek ve směru na Benešov a Milovice. Jak informuje Pražská integrovaná doprava, nejsou hlášené zásadní komplikace. Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v Sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Renata Zachová vybojovala svoji první světovou medaili. Česká judistka získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilo. Dvojnásobná evropská šampionka dnes v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo soupeřku z Maďarska. Zítra přijde studená fronta, přinese déšť. Zpočátku čekáme místy i polojasno, jinak bude oblačno až zataženo a v západní polovině ojediněle s deštěm. Během odpoledne a večera čekáme i bouřky a k tomu naměříme teploty na západě a severu do 20 stupňů, jinak bude většinou do 23, na jižní Moravě se oteplí až na 25. A Jiřina Součková. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký.

0: Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Kolem načasování prezidentovi dovolené se spustila mela. Prezidentova manželka Eva Pavlová rozvířila debatu svým včerejším postem na sociálních sítích. Zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, přestože termín voleb pevně stanovil zákonem. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara se volební systém země nebude měnit, protože si prezident naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně. Hrad dnes uvedl, že stále platí, že se prezident nezúčastní komunálních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě a stále platí, že ho chyba v plánování mrzí. Podle iDNESu je mimo republiku i prezidentova manželka Eva Pavlová. Volby ve Zlíně proběhnou nejčastěji ve školách. Náš zpravodaj Jan Čada si všímá některých nevšedností.
2: Zdravím ze zlínských jižních svahů, což je zdejší největší sídliště a na něm základní škola církevní. Tady mají volby přímo pod kůží, důvod je jasný. V pátek tu bude převoličováno hned 6 tříd, se změní na 2 dny ve volební místnosti. Půjde o nové zastupitelstvo i volby senátní. Jinak se půjde volit do řady dalších míst, kde se předávají znalosti od jeslí až po střední školy. Výjimkou nejsou hasičské zbrojnice, raritkou pak prodejna ochranných pomůcek. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ruský útok v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 18 lidí, včetně 4 dětí. Úder na obytný dům v obci Priluky dalších 5 desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra, podle kterého pátrací a záchranné operace na místě pokračují. Čeští fotbaloví reprezentanti padají žebříčkem. Náš národní tým v žebříčku reprezentací FIFA klesl po 4 porážkách v Lize národů o 3 příčky na 51. místo. Naši figurují nejníž od září 2017. Ve čtvrtek dorazí studená fronta. Bude oblačno až zataženo, zpočátku ještě i polojasno. Během odpoledne začne pršet na celém území. Naměříme od 16 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Nafta dál zlevňuje. Ve čtvrtek dokonce o víc než 70. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty tak klesne na 47 korun 23 haléřů za litr. U benzinu se cenový strop nemění. Litr benzinu se může na čerpacích stanicích dál prodávat nejvýš za 46 korun a 7 haléřů. Vyplynulo to z cenového věstníku ministerstva financí. To připomíná, že se maximální stanovené ceny nevztahují na prémiová paliva. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce října. Už v pátek si zvolíme zastupitele našich měst a obcí. Řada kandidátů vyrazila oslovit potenciální voliče přímo do ulic. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme se jich ptali, s jakými reakcemi se setkávají.
2: Od nějakého posledního týdne v srpnu, co jsme začali tu kampaň, tak mimo nějakých pár slovních invektiv, to všechno bylo naprosto v pohodě.
3: Lidé k nám chodí sami, chtějí diskutovat. Nesetkáváme se nějak často úplně s vulgaritami, bývají to spíš osamělé případy.
4: Samozřejmě určitá část vůbec o politice se bavit nechce, ani nechce vůbec vstoupit do té interakce, ale jako těch odmítavých vyloženě reakcí bylo velice málo.
5: Jsou to mé druhé volby, tak už to zvládám mnohem lépe, protože některý lidé jsou tak jakoby jedovatý a mají blbé poznámky a už to neberu osobně. A když potkám naštvaného člověka, tak si řeknu, jo, to je ten stejný naštvaný člověk jako já, ale já to přetvářím v to, že se angažuji a něco s tím dělám.
1: Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
6: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Protesty francouzských škol se přelily do Belgie. V Lutychu na východě země vyšly do ulic stovky nespokojených studentů. Úřady dokonce vydaly doporučení místním, aby se vyhli centru města a aby tamní obchodníci zavřeli své obchody. Jak informovala agentura Reuters, studenti v Belgii protestují proti stavu francouzskojazyčného školství. Poukazují na rostoucí náklady na vzdělávání, přeplněné třídy a problematický přístup ke studijním materiálům. Nynější protesty v Lutychu následují po červnových střetech mezi demonstranty a policií v Bruselu kvůli vzdělávací reformě. Její součástí je navýšení zápisného pro většinu studentů ve francouzskojazyčných oblastech ze zhruba 800 na necelých 1200 eur. Renata Zachová vybojovala svoji první světovou medaili. Česká judistka získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilogramů. Dvojnásobná evropská šampionka dnes v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo soupeřku z Maďarska. 26-letá Zachová cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá česká judistka po Michaele Wernerové. I ta byla v roce 99 třetí. Ve čtvrtek už se projeví studená fronta. Bude převážně oblačno a zataženo, postupně má na celém území pršet. Na východě a jihovýchodě se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Komunální volby můžou mít přímý dopad na kvalitu života voličů. I proto řada politických stran a uskupení v kampani slibuje měnit věci přímo ve městě nebo obci. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme vyrazili do středočeských Černošic, kde jsme se místních ptali na to, co by tam rádi změnili.
2: Tady jako je možnost nějaký věci zlepšit, samozřejmě ta doprava není úplně ideální, ale s tím město bohužel nic moc neudělá.
3: My jsme z Černošic, Mokropec a tam na nás se vším zapomínají. My tam nemáme vůbec nic. Obchod, jeden Vietnamec a jinak pro ty starý je to tam katastrofa.
4: Zanedbaný veřejný prostor, stačí jenom, když se tady rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte, ta budova prošla necitlivou rekonstrukcí, vidíte, jak to dopadlo. Barvy oranžová, meruňková, jako kdybychom se vrátili do 90. let.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Hlukové limity zůstávají v Česku beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákonodárci poukazovali na to, že se limity hlukové zátěže postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Podle soudkyně Dity Řepkové je současné nařízení v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem.
5: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví, a to nejen fyzické, ale i mentální.
1: Nařízení stanovuje limity pro různé druhy chráněného prostoru a pro denní a noční dobu. V některých kategoriích se hlukové limity zvýšily v roce 2023 o 5 až 13 decibelů. Američanka, která přežila popravu, je zmatená. Ví ale, co se jí stalo. Uvádějí to její právníci. Krista Pike po nezdařené popravě smrtící injekcí skončila v nemocnici. Má zápal plic a zatím nemůže přijímat potravu. Právníci dnes uvedli, že v pondělí si mysleli, že Pike je ve stavu mozkové smrti a že jí bude nutné odpojit od přístrojů. Státní zástupce podle BBC řekl, že zatím není jasné, jestli bude nařízená nová poprava vražetkyně. Nyní 50-letá Pike si vyslechla trest smrti před 30 lety za vraždu, kterou spáchala jako 18-letá v roce 95 s o rok mladším přítelem. Svou 19-letou spolužačku tehdy vylákali do lesa, tam ji mučili a než ji zabili, vyrili ji do hrudi pentagram. Také britský fotbal má svou aféru. Trenér Southamptonu Tonda Eckert si vyslechl trest za svoji roli ve špionážní kauze v druhé anglické fotbalové lize. 33-letý německý kouč se přiznal, že v minulé sezóně nařídil špehování soupeřů při trénincích. Od anglické fotbalové asociace dostal pokutu 28 tisíc liber, v přepočtu víc než 800 tisíc korun a 6-týdenní podmíněný zákaz činnosti. Zpočátku dne čekáme místy i polojasno, jinak bude většinou oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Naměříme teploty od 16 do 25 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Gigantický daňový podvod v Ostravě rozplétá úřad Evropského veřejného žalobce. Do podvodu z DPH s bezmála 5miliardovou škodou jsou zapletené české firmy. Případ se týká obchodu s elektronickým zbožím. Podvodníky se podařilo kriminalistům odhalit během akce s názvem Záblesk. Podíl na vyšetřování měla i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Čtveřici pachatelů v případě odsouzení hrozí až 10letý pobyt za mřížemi a propadnutí majetku. Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapek. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Slováci výrazně změnili finanční myšlení. Víc chrání své úspory a vyhýbají se rizikům. Klesá i podíl lidí, kteří věří ve vyšší příjmy nebo pohodlný důchod.
2: Domácnosti čoraz viac odkladajú väčšie finančné rozhodnutia. Úspory si dnes chránia takmer 2/3 Slovákov. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Slovensko má 4. najvyšší podiel opatrných sporiteľov v Európe po Grécku, Taliansku a Portugalsku. Stúpa i počet tých, ktorí odkladajú väčšie nákupy, napríklad auta alebo nehnuteľnosti, z vlenejších 42% na súčasných 66%. Jozef Balko, Rádio Impuls. Slovensko.
1: Nepal ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Přestože stále zůstává téměř 5300 lidí, včetně cizinců pohřešovaných, rozhodla o tom vláda. Záchranářům se podařilo najít zhruba 1500 těl obětí přírodní katastrofy. Naděje na nalezení přeživších se krátce obnovila začátkem září, kde záchranáři vyprostili dva nepálské dělníky z podzemního tunelu u vodní elektrárny na řece Tirthankara. Nepálská vláda ale rozhodla, že úřady se teď zaměří na obnovu a rekonstrukci, hlavně na opravy silnic a mostů v odlehlých oblastech, kde poškozená infrastruktura stěžuje dodávky pomoci. Festival Měsíc AI chce mírnit obavy z umělé inteligence. Akce se zaměřuje na firmy a odborníky, zvaná je ale i laická veřejnost. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl je přesvědčený o tom, že lidé se často bojí toho, čemu nerozumí.
3: Kdy neznají, co ta technologie zvládne nebo nezvládne. Proto je za mě tím nejlepším řešením gramotnost a i schopnost používat umělou inteligenci, abych věděl, jaké jsou právě věci, které dokáže. A ukazuje to i ten náš průzkum, že lidé, kteří používají umělou inteligenci častěji, mají ty obavy o něco nižší, anebo se obávají spíše jiných věcí než takových těch povrchových, o kterých se třeba dočtou v médiích.
1: V rámci AI festivalu si proto můžou lidé vyzkoušet, jak se dá umělá inteligence používat. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodu velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
3: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Z počátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na Slapech. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěvníků. Plzeň nový bazén potřebuje, řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku, ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.